0: Innocence.
1: Oh, hello, loyal listeners to Radio Zahradní.
2: Dobrý večer, vážení posluchači Rádia Zahradní
1: republika.
2: Nyní máte možnost přispět svým osobním originálním veršem do nekonečné básní
1: příče.
2: Co právě teď slyšíte? Tady, nebo tam, tady, tady, co s vámi dělá to, tady, šíte tady, jak to vás působí?
1: What effect
2: tady
1: is it having on you? Are you annoyed, hungry, horny, sleepy, or peaceful?
2: Whatever you feel or hear, all is welcome in the great poem. Jednoduše napište váš vlastní verš do textové zprávy
1: or phone and dictate to plus
2: 420 724 763 509 or email firstdadler@gmail.com.
1: That is firstdadler@gmail.com. And then come to the conferenza and hear your line, yes, your own line, performed by First Dadler.
2: A nyní následuje reportáž ze zahrady citů.
3: Gardens, the gardens,
4: the garden of
3: All of them are working on the same thing. Some consciously, with understanding. Some without

0: Já jsem se nechtěl zeptat, protože nás to hrozně zajímá. Jestli měříte hluk, nebo co to jako měříte, nebo co posloucháte.
1: A nyní reportáž z narozeninové oslavy.
0: Děkuju, všechno. A to máte zesílení hodně, že jo? Jo. Takže slyšíte, co se bavíme. Jo. Dobrý. Dík. Ale tak pak už to je.
2: Ticho, to nerům
0: spadíčko. Tak ne, tak jestli nevím, když jsem vám poslouchal všechno. Slyší nás, co si říkám. Že máš narozeniny? Má narozeniny. Ale to je jo. Ještě to je.
3: Frequency, no.
0: víte? Tak obejme strom, že jo? Znáte to, ne? Obejme strom. To je síla, co? Ne, chyto, jenom se dotkne ty přírody, to je důležité. Všude máme beton a dlažbu a...
2: Počkejte, dává do toho někdo ten zvuk, nebo to?
0: Ne, to samo, to je síla, to je energie ve smíru, tohle se to pohled, prostě v nádech. To je to, že pám. Je to pravda, všechno, co tady je, tak všechno stvořil pán Bůh a v každém z nás je pán Bůh. Je, tak ale tak se tady dohaduj si k těm jiným, jo? Tak vypal, víš, seš nevz na bok.
2: Já jsem jude, uznávám Krista.
0: Hele, tamhle je to, kde uklízí ten nepořádek, tamhle papírek, prostě. Pro bomboru a tamhle ještě petfleška a Red Bull. Jo, je tam líst.
2: Nohy a
0: tam skočím. Tak tam
2: skoč, pojď.
0: Ne,
2: ty vole. Ne, už jste. Ale
0: jo, já to udělám. Ne, to bych mohl zlomit. Ale... Máš víc, ne? Takže to je úplně... Ne. Tam je to... Počkej, aby to vyšlo. Počkej, teď to je jako dál.
3: Já vím. Mám konvici repráci. Repráci. Repráci. Zostal.

Zahrada je zrcadlem společnosti. Mikrokosmem, v němž se projevuje vztah mezi přírodou a kulturou. Existuje rozdíl mezi přírodou a kulturou? Měl by existovat. Ježišmarja. Existuje rozdíl mezi přírodou a kulturou? Měl by existovat? Zahrada není neutrální prostor, ale zážitek, kde můžete poznávat svět. Kdysi byla zahrada vnímána jako odraz ráje. Místo harmonie a plodnosti chráněné před problémy světa. Dnes je symbolem moci a politiky.